Na, to si myslel, že je to tla, ta hudba byla, když jsem noci slyšala. Cich popravom na kelněnským kružným vopkáče raz nás mě hamo polada čač tam vidu v světce snano, to pak so mi nie zešlachčivo kukurica stej dost vysoko, tak so nemožach tam ládač do dáline. Na nich so tam modžine ľubí, vosom nače tisac holcov a holcov, modžincov a modrch žonov, snano tiež starša generácia, nich so poradži astrovizasov so nauroča, džesač po nabušestčich.

Apropos příroda a vědrost, čes na notiž. Vědro vůžili zahrané vůlět v minených dňách s čes na notiží popuču bůli abo se skolisom v naši krásné přírodě. Vědro šako byše ideální přehoco a netřebaš si tak daloko tež vůlečeč abo pryč si vůlečeč. Když blízka příroda vábí například do biosférového rezerváta UNESCO Hornia Vůžiska Hola a Hade. Na cíte sa hektarov vulky je vone areál a to on leží ve okrese Majbudešina Zolac, mies vojerecami nízkej bývy vodu v uspokom a Budešinom. Središče rezervata je dom 1000 hatov ve stroži pola Hučine. A nitko kečbu, či když vy rade fotografujete a máte dobré vočko za tých, co snadno tiež vulet nitko hišče vudani do našeho regiona, hač do 3. augusta minúce môžete svoje najrinče impresie, fota zapodač. A to do vúbiečovania UHTL kýva menúce tiež peniezne myto 300 euro za prenie a hač do štornatého miestna potom ďalšie myta. Pytanie sú motívy z prírody, hatov a vodiznu, ale tiež z rybárstva, lesníctva abo z rybárstva. Rúne tak, kajž živenie a dživo v tutem regionie OHTL. Dalšie informácie namakáče k tomu tiež na našej app MDR Serbia.

0: Kič minčino do na posedmih.
1: Policija z G.
2: Dva puč nakvadná auta, kotrž by bez připoviešaka popuču Nímsce, je to jeden zatelcúk, je štvrtk popúdňu kamencu prasnú. 30-letný šofér by stútem na valske droze popuču, tež popravom nebysmiu ječ a cúše na západnú drovu odpočič. Při tým dotkne so zádna vobruč na pravom boku kutníka a so pukne. Přes čišč bú fasáda domu vobškodžená, tež ci parkovaná auta sú so vobškodžili a jeden muž so přes praskot lohce zraní. Šofér nakvadná auta opuští najprv miest nezboža, bez toho, že by policiu zvonil a vosta potom ve vysokosti počničanskej drojstio. Vecná škoda vúčenia šenieže 3,5 000 €. Sredu večer prasne tiež v Vojerecach. 7,5-letný bie ze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převíča při odpočce na Halštrusku pošim značku Trabi 6,6-letného, kotruž by předjezbu mil a zráze do neho. Šofér Trabia sa lohce zraní, v obie auče dobiešte sa odvlec. Tiež čeri vo vúbieža, vo kotruž dobiešte sa vonieva v obora starač. 15,000 € škode násta, křižovanišče by dlejší čas zašlahané. A paduši po bochu noci na sredu by vodže neznači pokradnichu při Berthold Brechtovi S1 a posta v hodnoče 3,000 € za kotriž policia netko pýta.

0: jednak spät noch passiert mich. Ich mache doch anderen Zwischsprung, also reinsche redaktionelle Zwischbe Stockon Janne Susha, die ich schätze auch reinschi Bohi. Du, Ritschinski, ist wie gedacht, Momentuze, da ich geb maue Seppere sa Ritschinski im Bliedom. Na, ich wusste, da mamt ich potom du Hutschbo sa Svetsche nu, alle Gottra Hutschba je nit gota prava. So mu tak pravi je Sportovac, na to pokaza nam se man Hiduška.
1: Crescendo. Hutschba, Krotko a Svotko.
2: Wiedomostnice a hučbni expertša praja, so je runostajny rytmus při treningu ważny. Tak môže moze pohyby s taktom synchronizovač, a tuta pravidłonosć môže motivácii dopomhać. Tempo 144 bitu na minutu, skrótka BPM, sú při tym dobre mieritko za sovospietovace športové zvučovania. A runje ve tutym tempie je napríklad štvrtá sada štvrtej symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je ważne, zo nienže tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nikak mies 140 a 148 BPM. Ve tutym tempie hodzi so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štuž pak z klasiske hučbu ničo započeć nemože, žaden problém. Tež ve tamnych hučbných stilach je dosť příkladu za to. Napríklad Can't Hold Us, What Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tež ve serbskej hučbe máme za to šelaké príklady ve šelakých hučbných stílach. Ve popovej hučbe tutej príkladaj.

0: Katka, tu je, napołoś się mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Budyżynie są dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbsko Instytuta za serbsku rycz a kulturu zaji. Dohromady 40 wobdženikov z 10 krajov vitaja. Najdlhší púč má vobdženica z USA. O tom informuje sobudživačer Serbského instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby v piečričných skupinách podaďo sa tiež na exkurzie, miest druhým po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Od punžele sa potom v rumnosťach Serbského gymnázia Budušinie ze serbštinu zabieraja a môže kurs tiež s rečným certifikátom odzamknúť. Žnět Ruskajco jsou všude zakončené. Kajž domanic Borský dvor Soska zdělí, by to za nich na polu za samozčípanie pola horní kiny přerezně Ruskajco v leto. Spočátk leta by duo zima a prvně Ruskajci, když jsou k čili, jsou nudom zmerzneli. Štějovaště najprv do suchota a potom vůlka horcota, štož rozčinu pvodu týž netuje. Přijuši muža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec jsou Ruskajci týž dožňaty, ale tam muža se lůžo týž ještě modré jahodky abo červené a čorné janské jahody nás štípač. Z programom zatvárenie miestach Žive centry spichuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru zdjeli, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu eur za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Predvidžané je miest druhým staré dorošče přetvorič a kšižnú círky ako modžinskú a kultúrnu círky zanirovač. V Vútach maja sa dve pěstovaní, zakvadná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine vopkadného zviazka CVON budú jezdne lístčiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kajž novo založené vopkadný zviazk vukodná Sakska zdjeli, sú to přerezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju již v júniu vopsamknuli. Dňové lístčiky sú přesto vo 50% hač to vodeče vo 50 centu hač do 1 eura podruša. V obkadne předov začas tým nastupace kušty za personál, energiu a čirivo reaguje, reka zdjelence. Bola šulovských skupinu, lístčika Deutschland ticket, kubvanských ticketov a jistných lístčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžijú maja tvarske dživa za ponovinie pěstovania z počátk augusta zakončené byč. Kajž vjesnanosta Gerald Majer zdjeli, modernizuje tam gmina od meje miest druhým typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Dziči sú tohodla tu chvíľu v pěstovaní myšecach, v šuli a tvorstvom domie zamestnené. Ponovinie pfačine dže 300 000 eur, pôjca z toho sú spichovanské benezy. To bych upojist, že kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanie pomene přečene, v prvnej pojice dňa tiež silnejšo pomročene, vostanie pak sucho a to pri 23 stopniach. Júce zmijeme dosť svunca pri 27 do 29 stopňu, nedželu potom zmijeme večerne kotre švíle a tiež nevedra, žive sliebro stupa tiež nedželu na 29 stopňu, na nový týdžin potom zase miniate a no haj, temperatúra spadne na nekak 20 do 25 stopňu.
3: Dobrý jezbu do džencnišeho rania, tu sa ničo nestáva, tu iš meče. Haj zbožo dále na serbských úžiských drohách, abo tiež dále potom na autodrohách, kdež sa so snano do dovoľa podače.
1: Serbský rozvoz.
3: Nauročte sa so strují zas, 4 po na po 8.

Na večer poezije na čest Jakuba Barta Čišinského. Soušice zájemci přeprošení juce sobotu od večera 7. na zahodu při Sapským instituče tu v městče na dvorniščovi 6, čili trebače ještě domjace číslo. Lica spomínaja ve augustče na 170. narodnine basnika a klasikária a dohodla se tam juce serbsce, nímsce a čistce po eča zetkaja na běsadu a krutky čítania ve volné atmosférie. Svoje sobu skutkovaním je s druhým svůj, že připravili Roža Domašcina, Lenka, Milan Rabal, Dietrich Schota, Benedikt Dürlich a Uwe Kolbe. V Sávských Pázlicach, tam svíča vodženskýšeho šestčich, so pivo natočí, potom děčace kino poskyča a věsne vůbičovanie, júce potom vod čtyřioch punže dále se skoparským turnírom večosúrie za starších a mladých a nedželu potom vod desačich rajnče pivko se skapovu horiane, na podvanačich potom maja v oběd, na pocioch ižo za so kofi a tykans a potom tam tiež poskyčeja Sapski program ze sapskim folklornym ansamblom ze Svudvorja. Vukočovač môžete sa vy vokovo kočine z pedagoguku zahojace zela, a to dženca hižo, je to nakvatanie mineného piatka, ktorúž dobieše nevedradla, vupadneč od na večora pečich, hač do sedmich. A kino pod hohým nebiom skýča večornom gumcu. Vod dživečich pokazať sođenca film Michael vo Michaelu Jacksonu. A poladáme tiež ište do Miłoczanskej skale při krabatovém kamienu vo džencnišo hađo nedžele. Je tam serbská kultúra. Tam reka Vitaj Festival. Tuto cvekonc týdženia s koncertami, dživaničkami, filmami, rejemi a dalšími poskytkami. A to je moda žona ze Sušec, Klaudia Metašová. Cipilky na vozom.

0: Přejeme zbožo.
1: Přejeme zbožo dženca k narodni nám a kak spíšne je so leto zaso minulo, tak so môžeme dženca znova narodniny svičiť. Sú to 7.60 pola Bena Pašky v Pančicach Kukovie. Ľube Beno, přejeme čist rovotu, mierne ariane, rentnarske živenie a dále veselo pri kolesovaniu po našej krásnej Vúžice. Gratuluje manželská Gabriela, Ľubušk, Džeda Greta a vizoty Špatilda a Gonco. Zbožo přičam so přizamknu bratia a sotry ze s partnerami, kajž tež svůj bě mňkec a věnkec. A všice so hižo věsela na party při půlu, no totla doby mědženca hiště trochu zatepič, svunško svač do pančic Kukova, zomuli potom tam džencniši večer derie přeživič, ale kajž mi to ulugo jo to věsča, so vo sebě potom po obědže v uvědri svunško so pokaza a živě slib rozstupa na 23 stopňov. Po takým je tajka party při púlu viedra dla najpredaraz hižo přizvolená. Se doma 60 čine, Beno Paška dženca svičí a hučbne vobrúbí to doktor Taste celé po přičach vašich ľubech. Spíšne so čas minie, tak to je.

posomičino dođevečeh je v 18.30 ljudi při Bjerovskim jezoru. Od čerovšeho štvotka hač do nedele v 18.30 70 vumilcov chce tam na festivalu Break the Rules vstupić. Na čera sme trochu so smekotali. Naša generácia praješe, no hajte se predstajiva tam spivario, kajž Capital Brass, Stella Bossi, abo tež Die Atzen, když by te prajiva Typhoon Topaz a privilegi bychme vědželi, što tam vstupi. Chcete slyšet, što se tam do hudby raje?

nicht zichnu ja gujda hodina a gujda modina ma svoju hudbu. Se do minčino do dživičih je dobro hranje psije srpski rozvoz zjad viku vekec.

Takže vás hádskem sporše žínca plana šaka slyšenšo náš měňovědnik, co vám zase serské mě rozkladováš. Jo a naše žíši mohou se na našu zaspícku rádiovou familiu jaseliš.

0: Kokotowa sezona startuje końc tygodnia, budu predne kokoty, takie barbuce, kje wicze swiesiš, a su jonarske, kako buža tam na domovinska možina to mistrovaš. Vesem retario maju 7 drožkario, a vesem našče žučove drastvje, nuh cvonko maju takie be možinje, jo nam šera živa možinska šefoka Lina Špelerovec.
1: Wir hoffen jetzt, dass wir die neuen Jugendmitglieder ans Wickeln heranführen können, also dass die vielleicht lernen, Krone zu wickeln, dass das bei uns mehr Leute könnten. Das ist ja immer sehr, sehr aufwendig, die zu wickeln, finde ich. Also das ist das, was am längsten dauert. Genau, und da hoffe ich nur, dass da die jungen Mädels sehr motiviert sein werden, das vielleicht selber zu lernen und dass man das dann abgeben könnte für die nächsten Jahre, dass sie das dann übernehmen würden.
0: Ja, při někajšné kjácmě se zmakají a umarširují, pen rejují při zvenice a dají se šikne vetmelováš. Po rejtovaniu jsou žuče na ryže, také ve barbuci neužívají věci žedne pšavé zvěřeta, ale jsou se alternativu umyslili, jo nám Lina ujicovala, vesibnosti ještě až te drožkarie, ako ga na kňu nesejže, se ubežují ve károvaniu sena. Jo, kaž což opedla byš, žňúne svežím barbúce zachopio se víče zígar dviju. Jo a dalšne pokazky zmejo po muzice Larisa Kabelšojc za vás.

0: Servus.
1: Wiedro, buža zase rytne. Žišo ven a dola bujšo nieco v vašom regióne, abo hynži. Ja dajom vám niento všeglied. Gašt sa šo kentižňa juž žince zachopíš, mám perfektnú adresu za vás. Nie je rovno vokovo rožka, ale droga sa upošijo. V Míšňu v Zakskej máš o šancu na jednorázové naskonjenie. Serbský jazz před veľkým publikumom. A samo z Big Band. Na javišču stojí spívarka Lena Hauptmann zgromadne z Dresdenskej Big Band. Koncert vedmejo sa v rámiku koncertového rieda, majstna kultúrzoma. To bužo při Míšňanskym dvernišču vecíka sedemich až to žika živiesčich. Sobotu vecíka čich vedmejo sa kúšte lieto Liešojský svežin na Niepilic dvrje v Rounem. Zvonky tamnego tovaristva gledajú sledk na vieražk toho sledniga pol lieta, a to v spodobnej zgromadnosti. Vieselčo sa na dobru Jezu, chvotne píša a zajímne rozkrona. To už o švárne, kroní předseda tovaristva Manfred Nickel. Grodkojské čubaje svežin převežijú. Závetnú šetne žen, pežovaš přírodu a pezmakáš nové lúže. To je možné při 7. ekumenickém putníkarském drogovaniu v evangelskej cerkvi Chržbus. Sobotu zega živé všich se smakajú putníkarie při cerkvi v Medway. Búšťo duce severetne žen v naturie. Drogovanie könnte nežižiga pešich vedpoudňa v veľkých dobrňach. Ale muss schon se malzne opetasch für Schipschi servisch. Tojo pres E-Mail pöt michael-hensel jewisch a pischasset at gmx.de. Obschelenje paschi jassisch euro. Ja lesche a Tomini asch zwischemi jaden naschich neilubschich naogo. Wapanje kokota. Pötla barbuka a tojeja pschepschosseja tekeberkewe na spektakel. Pjavjej a šretaje se ubjegujú v prietnego krála, stará se bal retajo južo víče viaco ziga sedemich v pšavu mysl. Gašťo se uriovali, jo nieželúcas za uapanie kokota. Za to musíšo ziga dvejubyš na úce při droze k bošenskému grožiku. Viele gluky retajam. Okleto Birkov se net dvejne upošijo. Pedla kokota daje hyšči drugi highlight. Mark Jansaja buža na svešnistču v obsetných Birkovach. Sobotu sega žasešich, ašta sega šestčich, a nježelu sega jatnosčich, ašta sega pešich, mežoša obšivovaš, a se vieteke kupiš, keramiku vet neži styržasča regionálnych a mjazenarodných Jansanjo. Teke druge rúcnikarstvo vet saka ogledaje. Medrošišč, sukna z plata, umiestvo z gvaškom a drevjane uživa. Šikno jo pedla! Mecujšo se z regionálneju Jezu a komlince abo bošenske görki. Zastup jo dermo za žiši. Doroščone poši 1 euro. A jo to bylo vám njento přemalcne. Šikne naše pokazky namakajoša teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/sorben.
2: Jo leše se v roši, jo Larisa jo to jožo groniva. Svinca sveši žinca viče a přes viče. Temperatury stupajú žinca maximálne až do 22 gradu viče a nežilu až do 27 gradu. Nežilu desu a tam padaš, vedpodňa, žinca a viče vestaňo sucho.